0: dobrze, výborně.
1: Mluv, co se děje?
0: Pěkné věci. Zatímco vy, vzor to žádné vdovy, sedíte tu, milost paní naše, bezbožnost jen samou páše. Tančí, baví se a směje. A než měsíc zcela uplyne, vezme si ho. Jérum, jérum, jémine.
1: Vzít si muže, jehož neznáme.
0: Ano, když se s

0: jen po věčnosti. Nejsem dnešní, to bych věru lhal, mou pak ženu napadnou to, něco bych ji zamumlal.
1: Zamumlal?
0: Úhol v kraji,

to a jen si kdo smí vkročí, nepřel má bez se se zdy stočí. Kdy babice mi zmírá chrastí, nebliška vyklo se mi spasti. Tu strašně zamumlám, až trne hajdu sám,

že hlasují temný slyší, hned že na zemi havat sniží, jedva že mumlat započínám, hned všecko k

Milost, paní, rozumí mi zcela. Vdovám všem by vzorem býti měla. Nosí žady stále smutkové, ač jí okrasy to nedodává. Milost, paní, všecka čest a

0: zradu.
1: Těžko pomlouvat ti zradu.
0: Já vás zradit. Milostivá, o, nemějte strachu. Ze mne vy jste zoufanlivá, u svých nohou v